0: Podamo čakam, reka tuton titul, a v nejstče podamo čakali, mate je tu, a ste mi s dupkom na pošestčich.
1: Serbski rozvoz. Pojestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Nimale citesac vierivých z katolských vosadov je na čarovšie siatkoni ponželi znova dorožanta putnikovavo. Radvorský vosadný fara Beno Jakubáš je ako vône celebrant Božom šú sviečio. Predoval je nebelčanský fara Michal Naukavo, mačeri Boži, siatej Marii, kotraž so šakové roženče vo sebe čestčuje. Uotovali sú Božom šú komea a dujerio radvorské vosady. Putnikovanie siatky ponželu dorožanta je najväčšie serbské putnikovanie od leta džiat na čestu džujodesač, sviečo vierivý kemše na putnisky vúce. Na čarovším ciacicitem dňu mynu vopčelichu so znova viacero honiofužické myne. Tak doživichu hosčo ve krabatu mynie ve čornom komcu hač do večora zabavu, hučbu a staré remeso. Podobne ve Niemcach a ve Barče, džiš možachu si opetovario mynaj do runia od Nucka vobladač. Tež historický myn je s vúhom a kasuom naliči nešto s tou opetovario. Tam předavachu tež ve historické piece napiečený klip. Kasovský myn steješa ač do 1977 blízko Vietrova, doniž jún potom na horku blízko Kasova nepřestajichu. Šo romadže večera podsuje nemské niedže 650 minú otevrené. V Borkovách bie serbský ľudový ansambl sviatky zasa s hosťom ze svoj vútovský nocu povestču. Lietušu zabavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a teci nemožnosti je na cioch predstajniach pod hôvom nebiom dohromade 5-10 ľudí vidžavo, što ješe 10 viac hač loni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostným aj dživadželníkom aj a štatistami. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je siatky nedželu na dvúrečnej Božím šíve Budešinie 42 modostným a cium dorosčeným zakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa ze serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 holcov by se družču drastu zvoblikalo, dalša by vúslikana. Biskup rečeše v svojom predovaniu vo zviazku, ký švierivých miesobu zviazuje. Po kemšach zastupachu so firmovaní potom za zromane foto ve Tachanskym dvore. Miestne koparské mústvo z Nuje Vesky je čera 44. siatkune koparský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu so Nuje Vesčenio po celeniu jednatku přečivo Vorklečana. Malé finále vo ceče miestno rozsúžichu Roženčenio po celeniu jednatku z C2 přečivo Slušečana. Turnier čera v Pieskecach dobieše so dvojce přetonič, dokež bieštaj so rajare z Rožanta a Nuje Vesky zranivoj. Nimo Vukovanskýho auto dobieše so tež helikopter zasadžič. Vobe maj raja roma pak, že so dere. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na naše internetu strone, a v našej damotnej app, kýž ríka MDR Savia.
1: Vedro.
2: Tu kvílu pokazá živé slibro 13 stopňov, po honi v Užice vúľadáme modré nebio. Tak, čen sa tež vostanie živé slibro te zalieze, po honi v Užice na temperatúre takhle mes 27 a 31 stopnimi.
0: Našim koncu je najprv raz šitko poriadku, ale štuž sa so dženca rano do Polskie podač, no hajtu treba trochu viac časa po 2 až 4 minúce. Tam pri prekoče do Polskie pola Ludwigsdorfa, tam treba če 2 hodiny delie, aj to dobro, že treba na 9 kilometrov, so tam jestem v obkat kopi.
1: Serbský rozvoz.
0: Dosť časa vám tam potekím je liceče přes Ludwigsdorf do

0: No a od Matija Gisvalka, če runje hižo zonili, zo je se koparske mústvo znovuje vieski. Včera 44. siatkune koparský turnier Biskecach udo bylo a tam na mieste nám ich jeho proče telko ľudí při tutej horcoče a sú tam krásne vedro vúžili, se kopancu vobladali a se besadovali koho voku o siatku a mne s nimi bytejš Zadkula Franz Richter tam jenujúce bie a vunia za čerovše Zadkula vúsovanie již raz zímal, kak je so im poprom rauo.
1: Hej, čenca je so v Biskecach 44. koparský turnier na siatkách přijet a to s 8 mústvami z Nové Vjesky, z Voklec, abo tý z Nebelčic a hej, kaj slyšíte, svečanou je věščenie tu v pozadku hižo kytro jara, dokud sú si mohli pokál do Nové Vjesky hulvač. Přiměnitko tu rajo z mústva Nové Vjesky, Milano, kak dašte ho to zdokonjeli do finála? Šinč.
2: Hej, musel poprom přes co dženike, jara dere, sputali rač na tutim rajnišu, je to trude tegu šeško, se myslu, ale nam je se šeca sporadžio, nikak te rota cilič, ha smo takti daleko šišli, te mústvo dženca to poslal nikak, ha, haj, naš kapitán je se po dizanju, a ponče, bo tu ne posni spirit je tu, to bo se rutedu byč.
1: Hej, a kaj še Milan to unije, že prajo je so jich kapitán Filip Šiman zranio, a to kytro Češko mjenujce přivoje, tak so dobieše nuzuje auto na rajniše přijeć, a tak byše ratiš trošku převamana za nekak 15 menšino, ale to nebyše jedničke zranenio. To unije je so zranio Beno Rece, mjenujce tež přivoje, unije z rajorom Roženčanského mústva Romadže Resno, kdy byš je to runia nuzuje liko přiliečeč s helikopterom z Drežda. Hej, to je tu naladu tu, hej, trošku skepsa od. Te mústva sú te najlepšie z toho činali, tak so môžeš sa na koncu Nová Veska přesadžiť. V okličenie budú bychu si po takým druhé miestno a na cečím miestne přesadžichu so Roženčenio, oni dobychu to runia v celeniu jednatku přečivo sulšečeniam.
0: Zadkula Franz Kliman by potekým včera v Biskecach na 44. siatku nižším koparským turnire podľa.

Předajíže věčeli zobu Němčanský mn. Sedom na čestu a sedom v Polsky sotověny. Hej, co nic ve mužici, Polsky tobě. Abo šeda věčeli, zo je jún 19. a 20. Mnk Max Verdin za jenž 900 rionu kupil. Všetko tak nešto zonječe na Nemskim dňu mnu. Tunčun však odmie so každé leto k sviatkam. Leca po takým hižo ci a cice teraz. Tak přeprošachu tiež včera za so vopsidžerio tutých historických, technických drohočinkov na vopyt do mna. Tiež horní vúšice miechu nekotre mny za zajmcu votoriny, mienstrujem napríklad v Čornom Kómcu, v Velečinie a tiež v Nemcach. Zajmavostky kúho vokúho vúžiských mnú desme vám na našej internetovej stronie a tiež v našej app MDR Serbia zastajli. Klikčo sa tam raz núc a potom zoniče tujšto. Mienstrujem máme tam tiež vopšený přinožk kúho vokúho staviznú mnú v náraňších končinách budeského vokresa. Tiež tuto namakáče našej app alebo na internetnej stronie.

0: 5 menšinų Dona Pusitmichė.
1: Policijas G.
2: Blisko dživina, dojnče čara večer, ker nezbožu s ultralohkim letadvom. 67-letna pilotka je tam znuza na polu přizemiva, a so potom z mašinu přečisnila. Pilotka so při tem lohko zrani, kak vysoka škoda je, nie tu kvilu išče jasne. V nemskih Bazlicach je 28-letne nedželu poponju na kolesu a bez triju popuču bil, na ležunosti je spytal dalše koleso pokranč, v obsedžal pak je je při tem miliju tuž je paduch čekno. Policija je jeho božišove kamencu lepiva a kontrolovava, čri je přeco išče žane nemiješa ale 14 cm dolhý nož v zaku. Todla vumetuja jemu netko pospyt padustva z brunju. A v lesu při Kinechtskej holi ve Vojerecach je so čera palivo na nedže 300 kvadratnych metrach. Voniva vobora je vojen sašova, kak by vun vúderiu hišče přepytuja. Policija pak radži, so při tukvilnym čopvem a suchym medre v lesu po předpisach mieč žan votoren vojen, nic v lesu grilovač a nic s autom po suchých vúkach jezdič.

0: No, ja si myslu, že sú mnoze z vás dženca rano hýža na Jana Rehoria čakali a tu nie.
1: NDR Sachsen, serbský rozhlas. Šport.
2: Prinje gobanske mústvo Sokova Ralbizorki stebe finálu ve okresnym pokalnym kole zapadovúžiského gobanského zjazka a raje nedželu 28. smážnika doma v Ralbicach přečivo gobariam z našec dobruše. V okresnej vyššej ligistaj byštaj so sobotu a nedželu v semifinálu maj přesadživoj a končnú rúdocpivoj. Za Ralbičanský Sokovo by to vosebite dobeče, dokež převedže so finále konc junia v Delanách před svojským publikumom. Najprede pak dobieše so cuk šeftrenaria Kristofa Gloksina sobotu pola post Germanie budešim přesadžič. Před 500 posta přidadovarimi by Niklas Schneider po pou hodine navedovanie za hosti docpil, kotrež Felix Meissner cí menšine potem vúruna. Po ráte hodinie pak Niklas Schneider z Noake 2-1 za Sokov trechí. V přidatnym rejnem času zapísa si potom Richard Schneider 3-1 na svoje rotové konto, tak zoby veselo pola 100 posta přiladovarkov a přiladovarjov z Delan kytro vulke. Druhý poufinále mes okresným ligistom z Bretniga Hosvalde a okresným vyšším ligistom z našec Dobruše dobieše po bezrotovém 0-0 do celenia jednatkou kotrež hosčo z 10-9 dobychu. Zamoviči športové jednotky Piskice zariadovachu a vôrtovachu nimo čerovšeho vulkého siatkovného kopanského turnira muži nedželu tiež ubeďovanie za kopanský dorost. V obdželivo by so 7 celkov starobnej klase Modžina E. Ravo je so po modusu kujžde přečivo kujždemu. Všitke partie navedovachu dorostovi sudnice.
3: Ja som Pius Čornák, ja súdžu za esetnú bečic. Dženca by to za mňa celúko, dokiaľ sú to e-modine, a tež nie sú agresívne, kaž C alebo B-modine, a tohle by to hačne malké problémy s jednotlivými rajorami celúko.
4: Ja som Ludvík Jakubáš a ja súdžu za športu jednotku Krušice, a dženca je mi hačne malké problémy s jednotlivcami, jara lúko páno, ale tež sú sa všetké rozhazní šmoli.
5: Ja říkam Metod Paulík, ja súžim tie za SJT Nebečice a za mebe to púchom tie njara fjárne turnia, tu kýž keď sprajete i Modžina, ten inúsim še tak nízka ešte uvíke.
2: Modžina i športovej jednotky Krušice je turnier dobyva. Na ďalší maj podestne maj miestno maj Šiovachu, Koparky a Kopario z Linovca a Ralbíc. Jako najlepších hrajerov siatkovného dorostového kopanského turnira uzvolich v Piskecach Felixa Budoria SJ Krušice, Leona Heinzmana Bischheim Heslich, Marlo Valocha Linoc, Miloša Kuriata Sokov Ralbice Horky, Theodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznaria od športového tovarstva Marijineje Vězde.
0: Športové vúsledky dlhého konca týdenia zimaše nám Jan Reho. 10 minčinov po napru 7, netko je 6.40, serbský rozvoz praje dobaranie a dajče si snedajn svočeč.
6: Ľudký som človek,

No, to sme tiež ráno rančím programy ešte raz Šeuca svyšeli. A apropos Šeuc, dženca meta so v Kulovcu, mia zakvadne šule Kulova, džesač dojednačich Kulovcu, nic zabyč po takim. Netko pak přinžeme k mynam, z četa ižo vedželi, zo bu nemčanský myn. Sedam načastou a sedam v polskej sotovene. Hej, v polskej nic, v Vúžice. A ste vedeli, zo je jún 19. a 20. Mönk Max Verdin za 900 rionov kúpil. No hej, také nešto zoniče mier s druhým na nímským dňu mňa. Toto nešako je so včera vodmiel a to leca hižo ci a cice tamu ráze, kúžde leto šako vodmiel so vun k siatkam. A tak přeprošachu tiež včera zaso v obsidžeri o tutých historických, technických drojčinkov na vopit. Dež horní Vúžice mierchu nekotre mňa za zajímco vodorene. Mier s druhým v čornom Komcu, ve Velečinie a tiež v Nímcach. Zajímavostky kúho boku o Vúžice skich minus mivam na našej internetovej strane a tež v našej app MDR Serbia zestajili a tam na makače mierzdrujem tež pšinošk guo voko mino zna reinčich kunčino. Dajče se runde do tom pšinošk na našej app Lubič abo tež v ARD Mediatice, gotaschrika netko ARD Sounds.

0: Skupina Wolbonos če to bie našim programie a 100 minutko 7 hodin cicoči na povosemich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Niemale 30 zwierzywych z katolskich wosadu je na czarowszej świadku nie pędzili znowa do Różanta putnikowało. Radłowski wosadny fara Beno Jakubasz je jako wony celebrant Bożym szu świecił. Przydował je nebelczanski fara Michał Nauka o maczeri Bożej Sviatej Marii, kotraż sošakowo rożęcze wosebie czest czuje. Wuhotowali su Bożym szu komea a dojorio radłowskich wosady. Putnikowanie świadki pędzilu do Różanta je najwiecze serbskie putnikowanie od leta 1910. Desač sveča virivi kemše na putnijski vuce. V Borkovach bi je serbski ludovo ansambl svjatki zasa soščom ze svoj burtovski nocu povestču. Letušu zabavnu inscenaciju Mission Impossible abo Vanka Janek a teči nemožnosti je na cioch predstrenjach pod hohem nebjom doromade 5000 ludzi vidžavo, što je še 10 svjac hačloni. Ansambloce vustupichu s korom, baletom, hostnime dživadželnikomaj a statistami. Na čarovším 30. dňu mynu občelichu so znova viacero honio v užiske myne. Tak doživichu hostčo ve krabatom myne ve čornom komcu hač do večora zabavu, hučbu a staré remesma. Podobne ve Nemcach a ve Barče, kdež možachu si v opetovarju myna toho runia Votnucka vobladač. Tež historický myn mes vôm a kasvom naliči nešto z toho opetovarju. Tam předavachu tež ve historické piece napiečený klip. Kasovský myn stež hač do 1970. Sedoma sedomdesaču blízko vietrova donišiun potom na horku blízko kasu a nepřestajichu. Šoromadže piečara pod svej nímskej niedže 650 minu votevrene. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dôrečnej Božej mši v Budešine 42 modostnym a cijom dorosčeným sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec svítaše biskupa ze serbskými suami do Tachanskej cirkvie. 6 holcov by si družču drastu zvoblekalo, dalša by huslekana. Biskup riečeše v svojom predovaniu vo zviazku, kýž vierivých mesobu zviazuje. A po kemšach zestupachu so firmovani za zromanné foto v Tachanskim dvorje. Viesne koparske mústvo z Noveje Vieski je čera 44. sviatkovny koparský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu so Novo Viesčinio po celinu jednatku přečivo Vorklečanam. Małe finále vo ceče miestno rozsudžichu Rožinčinio po celinu jednatku z C2 přečivo Sušečanam. Turnier čera v Pieskecach dobyše so dvojce přetonič, dokiž byštaj so rajare z Rožanta a Noveje Vieski z Ranivoj, nimo vukovanskiju auto dobyše so tež helikopter zasadi. Ale wolby ma rajerome pak dżeso derje. A to wone wiechu nasze powieszcze, kisz namakacze na naszej internetowej stronie runy takież w naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza miestem v Budešine 18 stopňov, pohorný v Užice, poprom šužom sam snúpada, modré nebio, tak džen sa tiež ostane, slunca došť zmejeme a žive slebro te zalieze na temperatúre miest 27 a 31 stopnými.
0: Všetko poriadku na našich pučách a drohách. Přijem vám všim tuž dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.

Da můžeš si vele vobladač a vele doživič, ale došť pokivu a poskytku máme tyž tu ve Vužice. Tak například zajíso dženca filmu ve festival Nisa. Tožto filmu můžete si tu už bývou tlženia na najšelakorýších místnách vobladač. Dženca pokazuje například v Žitavě film etwas ganz besonderes. Cve přelad programa namakače na internetní stroně filmového festivala Nisa a to si můžete již vzpomínkovat pjatk zmiatýž serbský témový večok a to budeským gamientným domě. V Kulově přednošuje dženca Sakska krajna centrála za politické kubvanie pod hesvom Doba desinformácie, kak algoritmy KI a kampanie politické mobilizovania zmenia. Dženca večo 7. Jakubecovým vústavie v Kulově. Rentnario dženca zaso škotuja, popolňu dvěma nesvačidle zetkaja se tamnějším hostčencu na serbský seniorový škot. Ve Vojerecach skáčuje se dženca měščanská ráda a to popolňu péčich na žurli nové radnice. S dobom vůradžuje dženca Malešecach, tam je večer posiedženie tamnějšie gmínské rady večer 7. Tůrstvům domě Malešecach. A tyž budeska měščanská rada so zetka do paknic dženca, ale potom jutce zjavné posiedženie zají so popodňu pečich na radnické žurli na Nucku Nejlavské. Daleko k našim pokivam krótko do cibidlky na 8 je, a Jeliza máče tyž v pokive za nás věsne abo tovarstvo svědčen, potom nám písače v našej app MDR Serbia, namakače za to vodkaz, tyž můžete nám vaše termíny zdělit.

0: Polícia z G.
1: V Porchovie je 47-letná ze svojim autom nedželu noce nezboží zaujinovala. Jako prinie je do napřečo přijeduca auta prásnova a bondaliova a ponhišče raz do dalšo auta, ki steješo runie při křižovanišču. Zaujinovaka nezbožu mieša viacač 1,6 promilu alkohola ve krvi. Zranil so nichtu nie, ale vecna škoda ta vúčenia 10 euro. V lesu při Kinechtské holi ve Vojerecach je sočera palivo a to na niečo 300 kvadratných metrach. Voniva vobora je vojen zhašava, ale kak by on vúderio hišče přepetuja, policia radži so při tukvilnom čopfem a suchým vedre v lesu po předpisach mieč, to reka žan votevrene vojen, nic v lesu grilovač a tež nic autom po suchých vúkach jezdžič. A naposledk do nemských Baslic, tam je 28-letný nedželu poponiu na kolesu a bez čriho popuču byl, na ležunosti je poň spýtal dalšie koleso pokradnič. V obsedžo pak je jeho při tým myliu, tuž je paduch čekno. Polícia je jeho požišové kamencu lepiva a kontrolovala. Čri je přece ešte žane nemieše, ale 14 cm dlhý nož v zaku. To dla vúmetuja jemu netko pospět padustva z broňu.
2: Tobie potekím dženstniša policia a kotrtitul môso k tomu lepe hoďeč, hač rúne tutun, kečpup.

A za vašu vjesovu dušu mam tu naše pokivy. Šulario Krabatovije zakvadnje šule Skulova, te dženca me umjetaja, a to v Kulovcu z programom. Štuš chce dječino potvierač a se to obladač, dženca 10 do 11 přimeji v Kulovcu je štart. Nedo mam dalši pokiju za Kulovsku končinu, Zachska krajna centrala za politiske kubvanje přeprošuje na přednošk pod hesvom Doba desinformacije, jak algoritmy KI a kampanje politiske mobilizowania zmienia. Dženca večer 7. Jakubecovym bústavie v Kulově. Serbsce rentnario, škotovario, nech nezabudu, dženca vúraje so přichodne kovo serbského seniorového škota popudňu dvěma i nesvačidle v tamnišim hostčincu. Ve Vajarecach skáčuje so dženca mieščanská ráda, a to popoludňu 5 na žurli novie radnice. V Malešecach je dženca večer posiedženie tamnišie gminskie rady večer 7 tovarstvom domie Malešecach. A dalša mieščanská ráda, a to Budeska, skáčuje so potom Jutce, a to popudňu 5 na radnijskej žurli na Nutsko-Nilavske. A v vázu tam môžete Jutce Kreda rič, vaša pomocná živka je mies popudňu cioch a večer 6 v tamnejšej vyššej šuli prašaná.

0: Celá vedpodňa Jose Turienskej cerkvi po tradícii zase vedmiva serská sviečko na namša. Po muzikalické pšavožovanie ste se starovej Ralf Šimenc na ogelach a Rahel Gold Amerojc na akordionie, liturgiske navidovanie vám jo fara na uminku Ingolf Kšenka i pistolu jo citova Turienska serská ceptarka Vanessa Stigicolc.
1: Ja, kušte leto sobu gotu jom, ši namše svetki to je ju, dokoláš fara Kšenka jo mej farabši konfirmáciu byl a niento mám všetce zvýsk a v ňom je pšaša ho ešte raz sobu gotovaš.
0: Predkoval jo lektor Hartmut Leibner a k tomu sú zaplietli krotke scéniske gráše pod motom Živa veda.
2: No jo, my sme chceli pokazať, co svetky veznamenujú, kaký uznam majú, co to jo živa veda. A to sme chceli ilustrirovať s jedným biblickým grášim. To je ta scéna ved Evangelia Jána pri Jakubovej studni. To sme ve scéniske gráše předviedli a mienim až jose nám ráživo.
3: Veni sú to rešterie cínili beja grani. Veni sú cínili jedné gráše tuto leto. Jo raz zase nieco nového, nieco hinakšego svetkám. Jo, wenn ich so die Tekterie zinni ließe, wer?
0: Jo, Gronius, ja, das Gymnasiast Gito Kosel. Zato nam schuss, so sass ihr Pschigetowali, ob ihr noch Svetbegom, dvojoritzne, aber luge mögali schon rausmisch, litz ronosch, snasch, nie umiju takterie serski, rono pak ten Pschewosch, sa ritzne, neiwitzi upaminuju zu jel, sa priatkovanie su, Zabeli, tak Hartmut Leibner, da wird sie wenig bewohrtecke Problem, Jinska, Poetze, Pratkovania, ja, Wensch, war doch cool, ich nicht, mögen wir nichts rausmisch, alle Pschiduze raus, Bujonator, müsslich, Conny Leibner. Ja, Svetko da namša veturijo jo vace važne vjeraške v cerkvinem leše dolnije Vužice, cora jo na njo přihvata o skoro stilžasča namšarju, mjazo drugim smesta, Jan Šojc, Stešna, Drenova, Sturija, Samogo a smesta.
4: Ja som se kše ogledaš jadno sersku namšu, ja som jadno jaden raz byl na jadnej katolskej namše v Grnej Vužice, a to što jo mi je prijedna no jo, dolnoserska tak groniju dolnoserska evangelska namša no jo, co ja sad to jo viže na bildkach a na videach a to jo veljen zajmne bilo a mi se to veljen spodobalo to jo pičku vece liche bilo a bližej k ljužam
5: atmosfera tak popšom ako pšetse jo ale ja sem žinca u viževa vele vele ljuži Ktoś nie są jest znala, a wadzi, w tych drugich namszu przecież są te samskie przyszli. A żynca, po mojom zdaszu, wiele wiedzy, a to se mi wiegen spodoba.
0: Po namszu, ja wysada, pan kazawa na kafie pisze, z tykańcom, ja przytam, co skromadnie skłosili, serskie ludu bez pili. Přiduca serbsko-němska namša ta buža južo viče zigat viju ve Lubinje v tamnej cerkvi Paula Gerharda ku gešpje jogo 350. smertnego dňa na vos na tom dňu spívaš buža lubinský ženské cekova.

0: Michaela Melzerova. Wiecie buža o tom 106 let, ako jose v Janšecach, Pipanojcach narožíva jedna zaslúžená ženská, Luisa Hoffmanova, ako nejmoče žočo Budkaria, Hanna Scholz, Anna a Martina. Ja bola ceptárka a spísuva šelka, ale je také nieco celo vesebníko nadešva. Sebastian Elikovský Vinkla jose zaberal s jej živiným a statkovaním a vám nento přeražil.
1: Luisa Hoffmanova je uknula na ceptarstvo, živala v Hešibuské diakoní a peždy ucela ve Frankobrože nad Odru. Ve 1602 a živiša se tjo se ženila. Její manželský je bu historikar literatury dr. Paul Hoffmann. Živiš na 617 su šegnuli do Barlíňa. Bez smierši manželského jo živiš na 607 a stržašťa udrogovala do Rio de Janeiro v Brazílskej. Zavina udrogovania jo byl Hoffmanovic syn, doktor Wolfgang Hoffmann, šéf dramaturg, režisér, docent a autor knigu, ak jo tam přebyval na emigrácii. Na pestark manželského jo zachopilo písaš artikle, ulicovania a novele. U šej sociálnych témov javie se ved 1890 let serske téme. Luboš k tomu serskému jo jej zaštepila mama. Jo spisala dva nejskere v tých variantách do tých miest neznaté Janšojské spiva. Švajota ženská a švajota Maria. Přitom jo gledala na vesebnosti Janšojského dialekta. Obej je přestajila do rymovaneje nímskej versie a zapisala do notu. V 1806 a 1760 stej se vezjavuje v týženiku Der Bär illustrierte Wochenzeitschrift für vaterländische Geschichte. V 1790 a 1760 je Rudolf Virchow udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo přegled veserskej literatúrie v Užice až do 19. stoleća a pomienujú nejvážnejšie tverby. V 1790 je Rudolf Virchow udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo přegled veserskej literatúrie v Užice až do 19. stoleća a pomienujú nejvážnejšie tverby. Uše toho se zabiera s pomerami miazy Serbami a Nimcami a pokazujú na tverenie nímskych basnikáriov, ktoréž sú pecerali ze serskej mytologie, staviznu a basnistva. Doktor Kristiana Pinjekova kroní ve jeje literárnem statkovaniu.
2: Vena Vilgin objektívne opisuje serskú literatúru a to jo mi fascinirovalo, dokoláž to také neokúže zora bys tak ceniu, ako jo vena to ceniva. A kaž som se te kniglícky nento ešte raz ogledala, teka sú nento přístupne v internete, v univerzitnej bibliotece v Drežanách. A tam jo to jadna séria od Rudolfa Virchova, azo populárno vedomnostne přednosky. Ven jo udával takú sériu. A to jo južo séria Stornáš, čo bola, a ten zešiuk, ja neviem, vúši či toto zešiok, žošio venapen na stožaša bokach, vo staviznach, vo ricoma a vo literatúrie serbu písava. V nímske rice, ale venama teke tam svoje stojnišťo a ten spis mesesta jo vegin zájemne teke za žinca. A vena ako ženská, ako ceptárka a spisová šelka. Daniš v novom biografickém svoniku vena se nenaspomnil, daniš v tých kniglíckách slavisten in Deutschland. Což je škoda.
1: Luisa Hoffmanova jo miela zvisky ze serskeju inteligencu, napríklad z Arnošto Muku a jo byla cvonk mačice serskeje. Jeje vesebná zaslužba je vezjavenie serskeje basni Burský gelc z toho serského landu. Při přebieraniu svieženskeje šulskeje brošúre z leta 1603 a 1600 za pesvešenie Friedrich gymnáziuma ve Frankobrože nad Odru je miaze 12 basniemi prípadne nadešla toštu baseň v kubinsko-bieskojském serském dialekte. Baseň se vezjavila keňc 19. stoleća ve casopisu Mačice serskej a s tým uchovala to jednorazne znankstvo dolnoserskeje rice.
0: Sebastian Elikovský-Winkler obšetstá jo Janšovárku Luisu Hoffmanovu a jej vesebné nadeženie predkonat a 6-6 let jo se narožíva a přitom jo se môj kolega má miazo drugým zeperov na slíženia Meta Pernaka. Doktor Kristiana Pinjekova jo se ogroníva ku literárnemu statkovaniu Luise Hoffmanovie.

S tymi zvukami zachopio se prédna symfonia Roberta Schumana, tak pomienjona naletná symfonia. Ze žredu s geniomy, až je komponistu tverbu ve jano 4 dňach napísal. Ve jeje nastašiu jo sam groniu, som symfoniu napísal, gaž smeju to tak groniš z naletneje pegeni, ketaraž rozbužio drie lúža samo nejstaršego starstva, a to kúžde leto zase je vednovodky. A Schumanoju jo se napšadu ražilo, tak pomienionu naletnú symfoniu do muziky zapepadnúš.

Naše serske ludy vyspívajú, obspívajú přírodu a tak ten celé, to celé leto, lec zima, náleže, lešajský cas, alebo tak na zima. A svedne toho náleže, se blíže, chvališ Boga, vedro bude zase šobleže, chápia kvíš a tak příroda, rozkvíšo a také težky přijdu zase sled, kto naše rednije vůžické krajiny.

A gaš ja njen to sledk mislim, abo gaš ja se obmislim, co v našich ľudových spivach tak nekak se obspiva, mi net domysli pši, že Jaskolická, Švigalická, že máš svoje gniezdko. A to je tak riedne, mive, kšasne ľudový spiv, ten, co mi už za čas

kaž večer kdujo přespola a groblach ta veda přibera, pem přižo zase nova nažija jo. A ta nova nažija je južo tam v gumnach a zagrodkach se všechno plišči a kvišo, struski, syrotki, krokuse, snegulki, pone gumna a gusene kvetki přijdu teke južo za zemje. Rože južo ubijaju, jo, tom přižo nova nažija a teke nové myslenia do lužu. Ten zimski cas, ten dvojke vjacore, su netoje mimo, jo, a to přižo nova mec do luža. Kaž příroda vel cušijo zase, teke ten luž byla zase vjasove.

0: tam tyženju máte dvě dolné serske literáce Bostak a to v 8.26. maja. Mina Wittkoitz, Inge Tuštetova. Jima jo v tom tyženju naša rubrika Literatura tyženja věnovaná a žinca svišu šotož Inge Tuštetovu se spásňu na přebytku, kterouž jo ta Mina napisala.
1: Mina Wittkoitz, na přebytku. A naša luba starka, ta mjena na to karka, až ven přeci mokoco, kaž se neži stupijo. Ven gleda přes te gvašky a viži same z čašky na tom dvore širokem, svojom rednem zelenem. To starce lubo nejo, a vena k njomu žejo, ty liceš kušte z pjevcicko, ak nas čašče ši nerozčo. Dvor, dom a špisu vaše, te z čašky pak su naše, a ne lic to ši pšav je tak, ka pento obroš naopak. Nint njaboga jo starka, a smerš jo zela karka, za njej jo z čaška zarosva, a ven tek čove dosč nitma.

0: Sora vetponja jose turienskej cerkvi po tradicii zase vetmiva serska sviečko na namša. Po muzikaliske pšavožovanie ste se starovej Ralf Šimenc na ogelach a Rahel Gold Amerojc na akordionje, liturgiske navidovanie omio fara na uminku Ingolf Kšenka i pistolu jo citova turienska serska ceptarka Vanessa Stigicolc.
1: Ja, kušte leto sobu gotujom ši namše svetki to je ju, dokolaš fara Kšenka jo bei Farabschi Konfirmatio bin. A niente Mame schätze es wiesk, aber wenn ja mehr Pschascha, ho, ist die Ras, so wo geht was.
0: Pratkovau, ja Lektor Hartmut Leibner, ag Tomusu zapletli kotke szeniske Grasche pet motom živa veda.
2: No ja, müssen wir chelli pokazasch, co svitki weznamenju, kaki uznamaju, co to jo živa veda. A to sme chelli illustrirovasch, z jednym biblijskim grašim. To je ta scena ved Evangelia Jana při Jakubovej studni. To jsme ve scéniske graše předvědli a měním až jose nám ráživo.
3: Veni su to rešterje cenili beja grani, veni su cenili jadne graše tuto leto, jo raz zase něco nového, něco hinakšego, svědkám. Jo, veni su to tekterje cenili, se vě.
0: Jo, grani os jadeský gymnaziast Gito Kozel. Za to nam šu su zase přigetovali opjeno s vedbjegom dvojorecne, aby luži mogali šo rozmiješ lic rovnoš snaž nie umiju tak deri serski, rovno pak ten pševošk za recne nejveci upominujúcu žiel za priatkovanie su zabeli, tak Hartmut Leibner, to je veci vedne bylo také problém, ženské povedce priatkovania jo venč va dokulaš nie mogla nic rozmiješ, ale přijduce raz bužo na to myslíš, Koni Leibner. Jo, svetko na namša v Turiju jo vaci vážne vieražk v cerkvinem leše dolnije Vúžice, cora jo na ňu přichvatalo skoro stržasča namšariu, mersu drugim smesta, Jan Šojc, Stešna, Drenova, Sturia, Samogo a smesta.
4: Ja som si kše ogledaš jadnu serbsku namšu, ja som jadno jaden raz byl na jadnej katolskej namše v Grnej Vúžice, a to što je mea prijedna no jo, dolnoserska tak groniu dolnoserska evangelska namša no jo, co ja sa to žo vižel na bildkach a na videach a to je veľkým zajmne bylo a mi se to veľkým spodobalo to je pičku vece liche bylo a bližšej k ľužam
5: atmosféra tak popšom ako všetci jo ale ja som žinca u vižova veľe veľe ľuži Ktož nicht som jetzt nala, a vatsi wird doch drugich namšo, pšetsi su te samske pšišli, a žinca po mojom zašo vile vici, a to se mi vegan spodoba.
0: Po namšo jo vesada pon kazovan na kafe píšes, tykajncom, jo a pšitom se skromadne skoseli, serske ludu bespíle. Přijduca serbsko-nemska namša ta bužo južo viče zikat viju ve Lubinje v tamne cerkvi Paula Gerharda ku gešpje jogo 356. smertnego dňa na vos na tom dňu spívaš bužo lubinský ženské cekova.

0: Michaela Melzerova. Vice buža tom 106 časet let, ako Josef Janšecach Pipanojcach narožíva jadna zaslužená ženska, Luisa Hoffmanova, ako nejmoče žočo Budkaria, Hanna Scholz, Anna a Martina. Ja bova ceptarka a spisuva šelka, ale je teke nieco celo vesetniko nadešva. Sebastian Elikovský Winkler Josef zaberal s jej živiným a statkovaným a vám nento obšaražil.
1: Luisa Hoffmanova je uknula na ceptarstvo, živala v Hešibuskej diakonii a peždej ucela ve Frankobrože nad Odru. V 1802 a živiša se tjo se ženila. Jej manželský je bu historikar literatúry dr. Paul Hoffmann. Živišna 617 su šegnuli do Barlinja. Bez smierši manželského jo živišna 607 a stržašća udrogovala do Rio de Janeiro v Brazilskej. Zavina udrogovania jo byl Hoffmanovic syn, dr. Wolfgang Hoffmann, šéf-dramaturg, režisér, docent a autor knigu, ak jo tam přebyval na emigraci. Na pestark manželského jo zachopilo pisać artikle, ulicovania a novele. Ušej socialnych témov javie se ved 1890-tych let serske témy. Luboš k tomu serskemu jo jej zaštepiła mama. Jo spisała dva nejskere v tych variantach do tych miest neznate Janšojske spiła. Švajota ženska a švajota Maria. Přitom jo gledała na vesebnosti Janšojskego dialekta. Obej je přestajila do rymovaneje nímskej versie a zapisala do notu. V 1806 a 1906 stej se vezjavuje v týženiku der Bär illustrierte Wochenzeitschrift für vaterländische Geschichte. V 1906 a 1906 je Rudolf Virchow udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo přegled veserskej literatúrie v Užice až do 19. stolecia a pomienujú nejvážnejšie tverby. V 1890 a 1910 je Rudolf Virchow udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo přegled veserskej literatúrie v Užice až do 19. stolecia a pomienujú nejvážnejšie tverby. Uše toho se zabiera s pomerami miazy Serbami a Nimcami a pokazujú na tverenie nimských basnikáriov, ketareš sú pecerali ze serskej mytologie, staviznu a basnistva. Dr. Kristiana Pinjekova kroni ve jeje literárnem statkovaniu.
2: Vena veľkým objektívne opisuje sersku literatúru a to jo mi fascinirovalo, dokola što teke neokúže zora bystak ceniu, ako jo vena to ceniva. A kaž som se te kniglicky nento ešte raz ogledala, teka sú nento přístupne v internete, v univerzitnej bibliotece v Drežanach. A tam jo to jadna séria od Rudolfa Virchowa, azo populárno vedomnostne přednosky. Ven jo udával takú sériu. A to jo južo séria z Donas, čo bola, a ten zešiuk, ja neviem, buši či toto zešiuk, že šo venapen na stožaša bokach, vo staviznach, vo rycoma a vo literatúrie serbu písava. V nímske ryce, ale venamatike tam svoje stojnišťo a ten spis mesesta jo vegin zájemne teke za žinca. A vena ako ženská, ako ceptárka a spisová šelka. Daniš v novom biografickém svoniku vena se nenaspomňa, daniš v tých kniglickách slavisten in Deutschland. Což je škoda?
1: Luisa Hoffmanova jo miela zvisky ze serskeju inteligencu, napríklad z Arnošto Muku a jo bola cvonk mačice serskeje. Jeje vesebná zaslužba je ve zjavenie serskeje basni Burský gelc z toho serského landu. Při přebieraniu svieženskeje šulskeje brošúre z leta 1603 a 1600 za pesvešenie Friedrich gymnáziuma ve Frankobrože nad Odru je miaze 12 basniemi prípadne nadešla toštu basen v kubinsko-bieskojském serském dialekte. Pasien Josef vezjavila kenc 19. stolešia ve casopisu Mačice serskej a s tým uchovala to jednorazne znankstvo dolnoserskeje rice.
0: Sebastian Elikovský-Winkler obšetstva jo Janšovárku Luizu Hoffmanovu a jej vesebné nadeženie predkonat a 6-6 let jo sa narožíva a přitom jo sa môj kolega má miazo drugým zeperal na sleženia Meta Pernaka. Dr. Kristiana Pinjekova jo sa ukroníva ku literárnemu statkovaniu Luize Hoffmanovie.

S tými zvukami zachopio se prejedna sinfonia Roberta Schumana, tak pomienjona naletna sinfonia. Ze žredu z geniomy, až je komponistu tverbu ve jano styrých dňach napisao. Ve jeje nastašiu jo sam groniu, som sinfoniu napisao, gaž smeju to tak gronič z naletneje pegeni, ketaraž rozbužio drie luža samo nejstaršego starstva, a to kúžde leto zase je vednovodky. A Šumanoju jo se napšadu ražilo, tak pominjonu naletnu sinfoniu do muziky zapepadnuš.

naše serske ľudy v spivega obspivajú prírodu a také ten celé, to celé leto, lec zima, náleže, lešajský čas, alebo také názima. A svienie toho náleže sa blíže, chváliš Boga, vedro bude zase šobleše, chápia kvíš a také příroda rozkvíša a také težky přijdu zase sled, kto naše je rednie vúžeské krajiny.

Kaž veček dujo přespola, a groblach ta veda přibera, pem přižova se nova nažijajo. A ta nova nažijajo južo tam v gumnach a zagrodkach se všechno plišči a kvišo, struski, cyrotki, krokuse, snegulki, pone gumna a gusene kvetki přijdu také južo ze zemje. Rože južo ubijajo, jo, tom přižo nova nažija, a také nové myslenia do lůžu. Ten zimský čas, ten dvojké viacory jsou neto mimo, jo, a to přižo nová mec do lůža. Kaž příroda velcušího zase, také ten lůž byla zase viacové.